0: Gut, Napauer.
1: Und im Bremenjanskij Putsch hat eben nicht gehabt, die wurde wir schon nicht am Napauer Wortpocic nach Richard Reinecke Straße. Da ein neuer Skateboard, du suchst das Namenschka, aber den wurde Kus Ruben Vigia, den muss ich spät nicht beschädigen.
0: Dere.
1: Ein Nettes, man das nur lesen und muss man nicht dort bei Sabune Severnische Dip, Knascher, Korpucha, ein neuer Nicke Kusio Skateboard, ein neuer so Naliwa Jarsic. Aber da gibt es nichts ohne Wannic, aber das ist ein bisschen der Lesser Nutz, also nicht am Naliwa Wortpocic.
0: Oh, Niki, du von der Katze zwischen.
1: Ich habe eine tschechische Freundung, die ich hier nicht habe. Ich habe ein bisschen Döpernack, aber auch ein bisschen Döpernack, dort ein Buntspecht, ein Tschorner Döpernack, aber ich habe ein bisschen Sönnischer Kind schauen. Ich habe ein Jatzer und Ruschen Döpernack, mit dieser Sache. Zwischen den Schnecken, du siehst, dass ein Charakter der Lesanike zmenio, wir haben niemals eine Schicht, die Jelinoze, was bei Koina dominiert. Nikotre jedno tu je dube ještě, to ty na tom záleží. Junusu se te tomu tu sadželi a tam bokem tu je prajíc, že ta poda tu jara na vůdkách svábaja abo kuda, to je zvětša tu pěsk, všechno mu máme jara pěsko ta poda a s tím tu vězo kojina u sebe děre roště, ale dube může to ty ještě roště, ale to nejsou tak vole. My jsme také runě přišli přes jednu špartu malou závodku a kde se tuto skončí, protože by nedám nálivo odpočíč. Jo bohužel, jedna značka popravuje, ale jen se to by přece na tom orientovat, co je nálivo, jo, a nic prošlo runě o nič.
0: Tyle jen.
1: Potom jsme další malé závodky viděli přepočíme nějakou bonu druhou, která svědčí od Ujke Dubra do Kosta. A tu celé jedno přepočíč a runě o nič dali hič po asfaltovaném malém půčíku.
0: O, oh, to je tiež zase nešto. Vase by to. Tiež mi nekej rune přenžem moj.
1: Aj to byš nedoraz taký most za železnicu. A tuta čara zjazovala tu Adolfs hütte. Bola krosta železnické čaru budeš in Rakece. Dokiž tedy ešte nie je žena železnická čara přes svojku Dubrovo vedova. Ta sa potom akte tvarila. A das von den Sami tvari da tak man alle verhalter das von Sami tvari tut und zwis gewohne chare so wo ni mol ich tvore do joach
0: a to je schon mal neke o priki jomo to be jo nu nat nami jo zu de kolie vedli
1: das wollte de kolie und ich schon wieder da gibt es bitki drewa tu Stanoště se ty tam po kolí vidět, hej, to byš tady na Nimse prane šmalšporbán, kde jsou nu ten vytvářili.
0: A ta je přetornená a spodně je vidět kučík.
1: Tam bych mi ten nitko mohli tu před tím malkým železenským mostem napravo odpočít, potom bych mi přišli ke Modré Adrii, blízko Krosta, ale my půjdeme dále na tom půjčíku do směra Vujky Dubrova zase ročo.
0: A Modrá Adria, že je jara obľúbované občerstvenišťo, tiež naši ľudia tam jezdia kúpať, co bohu sa občerstviť mohli v jednom prírodnom jezeru kúpať. A když jen cel, bohu jen tiež z košanských končín, alebo z rajbičanských, s kolesom si dojeď, alebo je to predaleko.
1: To je ešte možné, to je odvisné od kondície jednotlivca.
0: Ale z Vujky Dubrovy to nie je daleko.
1: Docela nic, to je na 2 kilometre. Moje jsme nějaké všichni plno dvorniště a sídliště. Smír dvorniště, někde se dvorniště, někde jsme odpočíme na dvorniště. A potom jdeme přepočit tu půjč Vujka Dubrova kamenné radvo. Jen vidíte, tam je někde ještě dvorniště Vujky Dubrova. Před některými letami by to ještě na minulou bude ruína. Potom je to jen privátní investor to koupil. Já rejne zaniroval a netka může tam přenocovat a ty šelaké svědžené, svědbem svědžené, tak převeš. Jara dere nutzka činené, my jsme tam tež byli s kolegami. Vonka je taky nešaká šena pivo a závoda, k džin muži je to tež otevřené a to se vůda nebo pravdě, to se jim obladač, abo stanoty tam jen svědžen převeš. Vůjka Dubra je se před 120 letami, po takém 1906 přizamknula na ten železnickou čáru Lubi Radvo. To by ještě vězo za Vůjku Dubra je jen Vůjky plus. Vlastně by za Margaretinu hitu, dokud jsou oni potom mohli ty celé tvory vůvožovat. My vidíme ty šíře, že ten vůhen nejdeště Margaretinu hitu, a to je ve principu na směr, tam se jdeme nějaké podat.
0: A netko to lasa, so bježdime přes malý hajk.
1: Hajk, tu se před nekotrým metrami ten nestrebil. A netko tu švíče, že se modeš tomu rostu. Láriky mojo máme, kojine, šmrky, ale ty šelajky liščo, što my... To je nejako skateboard, jen tady tu volnou druhu přepračič, kota švíče do Radvoria. A potom nedobl zase napravo odpočič do Leska Nuc. Tam jo jiné znaměška, ale to je jako slubený vidět.
0: To jo, jo, nekaj jenek křižovaniště na lesném puču, to říká tak rozhouškování, pak nalivo, pak napravo.
1: A jo, jste jen Heinekac Rebel a my jdeme tu nalivo odpočič, bože, tu žádná značka nie.
0: Ale, kajs či přederek, když se rozsudíš pon, přeco tak, co se kůvo dále vyjde.
1: Celé praje tak, že mám přeco na lijom boku, velkou dobrou, pon jim praje líši. No, potom, že jsme odpočili, věc jsme netko po nějak 200 metrách, nedošu v úlovu jamu, tu jsou oni mes 1947 a jedna pousta, tak jedna 4 let. Brunici vůdobovali za blízku Margarečinu hetu, potom nesu dále to vědli, a potom se to zvodopenilo a netko jen může tu vůčič, ale to slušá jenom vůdžarskému zjazky.
0: Štož pa z vásky přisluša, abo se přizjeví, tunc mi tu vůčič potom.
1: Aj, vizo, no, jenom z toho nošu a potom se odpovědám ničí.
0: Pan Rune vonžno Margarečina je ta vidžačia.
1: So, netka smo docmili Margarečinu je tu. Máme tu veľké dobrové pojcimi vážne resurse, vážne zemské poklady, to sú bivalina, kaolín a potom tie brunica, kde sú potom tu vudobovali. Reproduje sa bivalina, započal sa tu 1804 posta, teda sa to menovalo Tonvaren und Braunkohlen Aktienverein Groß Dubrau, kde sú tu započali tu Nino Vudobovač, aby sa tým brunicu, ktoré sú im trebali za zmilenenie. Cíle ta podíša, 1804 posta, sa potom tuta fabrika přemenová na Margarečinu hitu, ke češči princesne Margarete von Sachsen. To byš jedna chytrá mladá princesna, která šla těžší s 18 letami zemřela. No a potom 1874, potom jeden fabrikant z Berlína, Hermann Schomburg, který to potom koupil a převzal. A on to potom do vospě dal tvářit všelijaké nástroje, abo tiež všelijaké studobia za apotéky, ale tiež elektrické izolátory. A za to by tiež potom Margarečina heta jara znata. Kde sú tu tvárali izolátory vysokého napieča, hochspannungsizolátory, kde sú tedy boli jara prašané. Z toho je nastavená veľká fabrika, ktorá by tiež aj svieto znata. Kde sú potom dvojí samo do druhej svieto vojne, medzi druhým tiež sú produkovať všelijaké džile za bronie. A přesto to potom sú po druhej svieto vojne, čo je tam sú peča štoc, kde sa potom tá fabrika otvarila žila. A sú oni tu a s zbytkami sú oni tu a započíta sa nové produkovač. A potom je to přišlo do strojstva NDR. A potom sa to menilo VEB Elektroporcelán Groß Dubrau. Po politické zmene, čo je tam často jedná, čo sa potom tu závod dospoň zauril. A potom je sa založuje na spichovanské tovarstvo, Margarečina hita, kde ešte dženca existuje, kde máteš ju rumnošče. Ta pojina nedošla Margarečina hita je v zjara vujka a myslím si, že tiež po zmene, po politické zmene sú se obšelajke druhé přemysla zasedlili. Potom je to nieké hejené přemyslo niščo za vujku Dubravu, hejené vážne dživodala. Před námi vidíme netko na ploče sjedčená svíška, to je Němce Hausrutschwanz, to je mužik, to je na ten spojzený z otn horka, ta ulička za kušíra. A vyše nás netko runě kruža ižo paštrolice, mojze busat, cí to jsou, dvě se honia, to se nás kera poruje. Ten vidíte, že jen čopu džin, a to ta termika je dobrá, jo, a tak oni může kružit, čiže netko krutko po desačích.
0: Jo, sú to na té koptačku, dokáž to je tiež súša sobu do biosférová rezerváta, to tá končina, nic?
1: A vujky Džile, vujky Dubrovské gmene súša mestem tiež do biosférového rezerváta. Tie reálne tiež je tu, že majú tu opravdu všelijaké žiňské rúme, kaž nemo vidíme jeho zárode, potom tu les, tu nemiešaný les, potom zase, kaž sme vidíme ten jamy, ktoré sú z vodu pelnené. Bahaj, a to k tomu přinošuje, že máme tie kovali zvierine.
0: Co to je? Škrikava. Ta šece vámrije druhých tačkov, še tými peškami lesu. Haj, lesna policija.
1: My sme odpočili, po Margarečine, hete na tún pučík k líniovej jamie. A netko mu docpem, ja se okromu Vlke Dubrave, tu je zase přichodné odpočovanišče, to je rastplac Cunanis Revier. Tu se mu zase posledneč. Netko je kus češkan, to bys nekaj napravodil, to je jednož taky ne kus kute, ptane malký kučík, to je na vuka před nami. A musel jdemo napravodil, že to je vážně, protože jim tu nás nic nalivo jíč. Dneska sme šli pri kromie toho malkoho lesa a netko nebo nedom napravo tom prvný púčik napravo odpočiť. My sme netko z lesa von prišli a netko nebo ku skateboard, netko prišli na tom drohu Vulka Dubrova a Mirko a môžeme nalivo odpočiť. Tiež ešte nekým kvok pobrachuje, jo jeho stojí za tom kvopúčiho bieže, ale tu nestojí kajnový biežeč. Cíl jedno na nalivo hiť zase do Vulky Dubrova ročo. Netko dojmo do južnje droj Lucič a tu vidi ta štješka dalje. Jen konč přes Vlku Dubravu a potom do Maloje Dubrave. No, tu imamo netko krasni ulet na Kvačice. Potem mi že Budišin ti vidimo, a da smo netko ponjimo nekotre metre dalje, so ne 200 metre dalje, potem imamo še en krasni ulet na Budiški spjati jezor. Netko se započe aj tu je kovo puča, odkaž mají opravdu jen krásný úhled na okolinu Vlky Dubrave.
0: Nek, já vidím zpětý jezo, hej!
1: A jen sam vidí Vosborg, při jara dobro vedre, hač to žitovský horino, hej.
2: Jo, jo.
0: Oh, ještě taky dybk, vůladný dybk.
1: Stará Malka Dubrava, to je jen Vlky Dubrave. My jsme netko 192 metrů nad morské vádiznu, tak by to stojí. Je na ráno válka, je na ráno bído, když si můžete odjere posledneč a si to všetko obladač. A jute stejka daleko jsou věste dybkivé krajiny, věste hore, zdalené landeskrone do severo Vukoda, abo Isargebirge a tak dále. Lubiska hora, Monumentenberg. To je všetko můžete ještě vidět při ráno medre.
0: A po asfaltovaní štěžce, že zase ročo dousi.
1: Na poupuču mě z Malky Dubrovy a Vlky Dubrovy mám zase krásný liščo les. Jenož liščo se tu rostu a podroště máme všude bývý podles, kdo krásně upadá. Kajš ve Vaskovském městě.
0: To jste vyrůně ladal.
1: Lesná ještěca. Waldeidechse, hi. Und das für Swinchu, auch nichts von der Skoe. Schön nochmal. Nur heute, Nick, ich bin ja wohnt, also die, wo die Simskins Posten nur, Winterstarre. Na Nick, ich steige die Temperatur auch an den Kindern, das gewonnen. Wirklich schon nicht so erinnert, weil ich habe für das Wirrata. Pierst du, und ich nehme mich aber Sinn mit Unkabutsch. Und ich treibe ja welche Temperatur. Nicht, dass wir zum Kirchhof gehen, aber dort spielen wir nicht mal mit wie Moschen stehen, wo Moschen mal gut in Wombisch jetzt, aber nachher ein offizieller Koeputsch. Že Voko Kirchova napravo, Zade Kirchova dale, ale tam je ten pučík jara zaoštěný o sebe v liču. Všechno se můžete celé jedno rune vonič. To je na skročenka, jo, a přitom je ty ničo nemyslné a ničo neskomží.
0: A jižo se nauročíme s počátnému dybky Voko Džovania. Tu sedíš na lora.
1: Hej, a před loru jste tu tež dvě tafly. Tu mají ještě některé informace, které Vlky Dubrava použít kone, a ke Margaretčiny hitče. A tež stojí, že tu ta lora užívá, že bych se pisk, abo bivalina, abo tež kulinca transportovala.
0: A jo, já tež zonňu, zoma Vlka Dubrava dženca, 5100 nímských a serbských vobilerio a 6,4 kvadratných kilometrov. Celkovne je plnine s 20 viesnými dželemi.
1: A je to sa počuje na celú gminu Vlka Dubrava, jenož Vlka Dubrava, tá vieska má nekak 1700 vobilerov.
0: Snáno zima je ešte jenu doporučenie na svojbe. To je také pravé vukočovanie, alebo malé púčovanie, alebo pravá za nedželu popolne, také za pôdňa. A zakončíš może jeszcze 10 jo, przy tym parkowaniu za tankowaniu przed gmeńskim zariadom, ja też na pekarnia.
1: Aj, mamy tu wiedzieć, pekarnia, liczy dawaj tu potem na lodowej terasie dobry lód. A tu jest też sächsische Jäger, to jest Hoszczyns, tam możecie nieco czepło jeść.
0: Potrzebny Jack za dwuchodzinskie rany puczowania albo skiery pokoczowania.
1: No, proszę, ja radę.
3: Słyszeli jsme reportážu Moniky Gerdesoveje Pučovanie kovo-vokovo Vulkije Dubrave. Ona bie po puču s vúčarjom Simanom Šotu. A na koncu išče pokiju ve najstaršim dželu niedešeje Margarečineje hirte je industrijne muzeje, kiš je v obladania hodne. Cebe vúsovanie namaka čekajš súčene tež na našej internetnej strone a v našej app MDR Serbia pola nedželnýšich vúsovanjov. Každeš jako podcast na platforme ARD Sounds.

Skučičela moho pokleče trechi čabo nezbožo. To je praski arcibiskop Pšibyl včera prajo. Što je so stało, z cirkve v miestačku Jablone v Podještědi. To je niedže 15 kilometrov južnje Žitave. Tam je neznáte vútovru pokradnú relikviu. Nop sjate je z Dislavy. Muž je šklencu kšinje rozbil a s nopom čeknil. Alarm drebie dla přijotu nakemše hasnene. Na naravanju vistotne kamere je padu stvo vidžeč, ale jenož ve špatne kvaliče. Neznáte je, što paduch s nopom ce. Relikvie předač, však je džencniši džen nimale nemožné. Policia so tež dživa, zo je paduch jenož nop sobu zau, drohotnú zvotu kronu pak ležovostajú. Sjata Zdislava z Lemberka je v cínatým lietstotku kloštre a špitále v regióne zaožíva. 1905-1909 je bamš Jan Paul II. Ju sjatu prajú.

0: Aniet Kojet Vanačič.
1: Nábožné vusovanie.
0: Jensa Katulske s farariom Mirčinom Delinkom z Kruščíc.

Svedžem Božoho spieča je džen rozsuda a džen zmužitosče, džen, vod kotrohož sem, maja zavostaje niso sami starač vo přichod. S tým je tutun džen tež džen vo sebiteje dovere. Jezus doveri svojim svoje poselstvo a svoj skutk. Všitkým je jasné, Jezus nezavostaje svojich bez orientácie. Šon čas s japoštovami a vúčobnikami prebyvajo, je him sviate písmo vúkladovavši, jasné miritka zavostajú. Nimo toho přilúbi a dári dalšiu pomoc. Posúva svojho ducha. Hač runieš mivo zavostajnem to prezentne byč, voni tole pozdaču tola nezapšimnú. Runie z teje přičiny přinžete janželej a poučite hich. Ničo vám nepomha, zo žádost čivě za tým ladače, što ješe nimo, ladače do přichoda, stejče kručí. Možno za nám se tajke nešto zdá cuze byč. Tu kvílu pak pěstujeme v našich vášniach podobnu situáciu. Přirunuju junu Bože spieče po takým dželení Jezusov od svojich učomníkov takhle. Na dňu zmanželenia převostaja staršej mladýho člověku sebi. Šo rozvučovanie je nimo. Votnetka má taj mladý manželskaj na svojich nohách stač. Hač runieš je všetkým jasné, za drby tutun bokomik pšinč, hač runieš vieme, zo je to spomožné, steja potrechenem tola husto rune netko slzy ve očach. Jeden vážny, tež viesty, votresk živenia je nimo. Přichod steji na plane. Kročo po samovolených pučach bereš veste riziko naso. Zvisk k dotalnemu pak vastane. Podobne poča mo Jezus k nám. Tunle jeho poča je tež jasný nadavk. Zmušče so a rozširieče dobre poselstvo. Zobuchme tole zromadne zamoli, je Jezus nám zavostaje u svojou cirkej. Přes ducha sviatoho, kotrože nám poslal, je sam v svojej cirkvi přítomný. Na nami záleží hač a kajky poča k nemu vúdžažujeme. Svedžem Božoho spieča nás dopomína, sme preprošení se znova připrajíč dač, zo Boža ľubosť všetkým pváči. Sami máme přiúzač poslanie, zo bychme vo ľubosti svedčenie dávali. Jezusovo poskyt k steji, ako džen rozsuda, džen zmužitosče a džen dovere. Žonu vás tutým dňu, že ho mocne a milosti vebo, vodc a syn a duch sviaty. Amen.

0: за тебя.
1: Раз, два, три. Жишик радио.
2: Ach, ja, so nachher am Aschwitter, nimmer schau, lobe Jischi, Allergie, wenn alle schon. Oh je, Panschützen beim Aschskörer, Buja Lepe, das ist jetzt so Tecke, uig, wird nachher Gomata.
3: Se Muslim, Aschkuschde Zwoweg, se Vjaseli, na Noe Nalito. Jana, mei uig Fritzot, an jäger Tujo. Na ja, tak Pschavie, Garaska Njewim, liet se Nje Vjaseli. Wim Jana aš zachopijo, kuždem nališe, vetnu vodki čihaš a smakaš. Petem ga letaju, jomu kvišankove proški donosa. Ven razka nje treba cakaš na predne seno. Kvišankove prošk v jabovih hajtku južo dosega, aš jomu pe čihanu dz do vetcov stupaju. To se přisluhajo petem nikak tak.
4: Aši! Aši! Aši!
5: Bato, bato, som kši...
4: Aši!
5: Som kšiho žica s tobu na kužde part.
4: Aši!
3: Som lipda rozmeo, až jo na starki me naražil, aby z ním sobu jel na kupu rujanu. Dejem vám hešči kroniš, až naš starki kužde leto na dva či tyženje na tu kupu doježo. To přeci v tom casu, kaž v našich stronach vesibne viele kvišankova proška ve poveču leta. Pe dvujkej diskusiji s teme starješi, doveljivi, a smijom na tyžin ze starkim sobuješ. Pe tyžinju nan zase pemnjo přiježo.
4: Bejš, bato, žica drogojo mi pe přibrogu, až ku horizontoju.
3: Tam, žož na starki přeci přebyva, je horizont krádu blízky. Wenn sie zachopeja net za menšiju görku. Kužde žen smeganjavi gežinku pe pisku. A lebda, až jo svinco chopivo našu zemju čošku čopli ogrivaš, sme hojživi besu. Som však mil sveje obmyslenja. Piska jo bil veto hyšči zimny, naš starki pak jo to hynac vižu.
4: Na bejš, mato, mega nesme žedni bejaznika. Žinca pe pisku? Víče, až ku glozonkám dovede a přezvíče. Prědny raz pšauje dovede.
3: My jo južo zima přebygava, kaž som Jano na to pemyslil, až tým sobu do zimnej vede. Ale což se na starky raz do gvostajio, to ven petem teke getujo. Přípedla gronione se něco do gvostajíš. To som se teke ved njogo ved posluchal. Na petem dňu sme petakem derko tajúce ulizve zvedu. Ja dvujko predstakim, dokulaš jo se me veda na pšaudu zdava lot zimna. Starki jo minúte bezdže derko tajúce za mnú přišo. A na druge zajčo jo bylo južo jesno svišaš. A ja dokradne vim, a schon na rujonach tom casu ved vjernosti žedne kvišankove proški pe poveče nje letaju. Hači!
2: Jo, nažijam se až teke vy, ak mašo s naš nalitnu tichavu, přižešo deri přes ten cas nento, bužo teke zase lipi. Riedne liche cas, neperete, přijduce dny vam žicem, a zašaltušo teke víče, dokolaž máme teke ši dalšne, žiš jece pestrozo vas. Až to pon.

0: dazu. Ja,
1: aber mit der Schule ist mir dicker als Billett und der dicker als Grünisch, als mir mal auch so gut war. Апельс мы тебе раз были на той...
2: Не пши реце.
1: Пши реце.
2: Пши реце, пши майберку.
1: Майберку.
2: Пши майберку,
1: смотри. А там мы пришегнули так, как флисклинги. Язык, а там мы пен старый офен, бак офен.
2: Так и пят, так и пят. Так и
0: цигле. Цигле.
2: Цигле.
0: Цигле. Цигле.
2: Цигле. Я на цигле сумме мили.
1: Апельс мы дубы там майберку там были. Ну, апельс мы там. А те гольцы, сугрыни мы бьем самовар, и шаючи агры, мы бьем, туганеш мы гольцы, мы бьем, что готовишь, мы бьем и тыке. Ну, а что с мы, пынёс тэн Эверат, это был наш Ян Оберкох, тэн и тэн твари там шо, но ё, а те жучи кассу пшишли, а шутно, забрали, а съезли, а мы с мы так глядали, так и ак ели, но ё, а что бы с мы, пынц мы то едли, ак те жучи кассу варили.
2: Co jste souvali? Carnice, nic?
1: Carnice i vekleze.
2: Jo, jo.
1: Jo, a co pen jsme te jedli, ten Erwin jo bluval, já jsem bluval, já jsem se do zeca nasral, a to nejo i brav šmekovali.
0: Ale všimně jsou žajné byli.
1: Jo,
0: ty to... Já jsem klimpara uvaril, to je muka s jajami zamešaná do mlouka, varené a nuč. Gut šmekovalo.
2: Nisu já...
0: Jo, jsem byl žvětý, pen jsem měl ještě kopicu jaj tam. Mlince pěk s jajami. Pen jsme zasejte celé žuča tam. A to jsou pen šli tam a pen se do té zrce se nareagali.
2: To je bylo
1: něco. To je tak bylo.
2: Já vím, já vím.
3: Tak je něco. Nenda přijde máové čojenko ve starkinko a jako enkelsyna.
4: Byl také taky čuchu chaman a ní tak rychlý hmrala, starky se šandu zrychtovala. Tému bylo jo pomagal šignuš, nezga. A kytka měl za ruku a pence se tak ulicovali. A, no jo, šosy něco také byly a karat vys. A, no jo, starky ještě štucku jomu ulicovala, přižotej nápejo a ten starky mini kytku, že jen ten slět vycenit. A Kytko přijel následk a no jo, to jo se samo vycenilo a jucha byla vence a...
5: Tu se duci zvubile jim.
4: A kytko mění, oha je starký, pak jsme celé léto pedámo srali.
3: Žiše Grono, to je věrnost Šnicka. Jednu anekdotu ještě za vás mám, veď jednou šibalnýho gelca.
1: Zasnice Hunja. Ja, mnogi raz sem kšel, a mnogi raz nisem, a ten drugi zin so plnja vezno, te cajtungi, a do šule. A pln sem ja vižel, a ten Erwin, a ten Eberat, a ten Otto, že te bydli, a tam se bol, ty boš veš, su se tu te cajtung, a ty boš veš tak, a tak so mi jadme cajtungi už. No jo, a drugi raz, ja, jan tižn, dva tižn, a tak je raz, to je tak redne vedro, a my sem ne skupaj. A ja tlum tu cajtungi, no, z toga nebdu, a já jsem zase skoval. No a my nám, ten je to tak, mě obdědal, co já tam dělám, a ten druhý je mě to nejvůd. A s pencem já se u kaktivěder Bruniš, a tam penca, když se mě dali žene koliasa. A já jsem mi star rámu a koliasa doma, a pencem já starý koliasu gromadu stvaril. A pen jsem byl tam batiga, bench a kronice tam, což ty koliaso ješ? Jo, no pen boš ješ, já mám koliaso, a pen čem ješ, a pen jsem tak tu cajtugu, tomu žáseš a tomu žáseš a tomu dvaš, a pen jsem tak tu cajtugu a tak jsem byl jos. A já jsem moje peněze zaslužil.
6: A ty druhé
2: jsou za tebe žádali.
3: Ja, musst du ja noch mehr Schnitzer weg, wo wir von Wichtali, ne? Ulitze Walisu Ochosarje, Erwin Hanusch, Walter Schergung, Eberhard Unger, Otto Dura, Aliska Wiednerowa. Ja, da, ja, wo, gerade das Tare Nagawan, ja, es lädt da, warte, es hat's, jaden.

0: ale také nížne pši sprievi a nysy sú žiel teje drogoveje seši. Sprievianská kelasovarská šťažka a šťažka odra nysa viedu za väčšie párt pesperomie riecných nasypov a stej asfaltirovaný. Kazimír Večorek jo južo cestej uzgeňoval dolnú úžicu Pekelasu.
1: Južo ve celého zahopinka som s mojom nánom cestou na túrach byl, cestou týke s kojasom alebo vandruáš. Viete, že je húve regióne ve úžici. My sme cestou v okolíne Dešne alebo ve Botách kojasovali. Co tam vegin riedne sú riky alebo čúgy, že sme už sa kúpaš, kaž jo šopo a týke kaž nie jo šopo, jano jo vegin riedne tam byš. Ja, ho Wujitze, da ja wegen wieder Golde, zu ja wegen Reden nennt er, kann ich ja tak schon vor, wie der Hortka, da ja Slesidesch na Mame taki Platz, so ja am Einan, es mit Zester, Juschelis Kölassam, dann ja tak snatte, da mech aus der Kupasch, Psiwöse, da mir ja dosch mötzne Zuschinne Wölde ticke, also sind die wegen wieder Spaß hat am Zekupasch. Scheroka, da in Torneo, alle ja wegen Duemoka. Na jednom boce Riki jo jedno čaua, pičkovici za luže, a na drugim boce jo vegin veden natúre, tam nejo žen luž, nic stvarjane, a tam je napšal du všakno vegin zaroščane.

Ja, Keller so jom rat. Ja, som juž bilve šakorakir sach a miestach Lužice. Se vie popšom jano dolno Lužice. V gorni Lužice som dretek juž drogoval, ale nic tak ako v dolni Lužice. Moja nejdlejša tura je bila v jednom dnju až do Borko a zase sledk až do Ninto. To som cinil před dvema letoma znaš. Spreve, also my sme nebär wir wird Drenoa Gorien na Maiberg kolassovali, pen wird tamsem asch sprevenske Monasse poju, wird tamsem pen asch da Borko, a pen smemt tambili weise. Ja, ta ja jadna Redner Pschiroda tam, se wertek jadna Redner Rika, a ja, we Borko ach smemt zonovali, ja. Ja, te Czaschki su tam dobre, da jo tam jadno malznische Tajo napšal do Čaška, tam sú tak hoa tam raz kopšioa abo druge také vecky. Pen sa dá ešte jeden druhý púšť, tam musí jen ale pšaue na droze ježdíš a tam přižajem také raz jeden auto mimo.

Ja, rada kulasujom, ale tike drogujom, a velgin rada som tike veroginskim parku. Tam se ja pokulasu dojedu, a což mi je veroginskim parku fascinirujo, su te bome. Te mežeš tak redne obklidovaš, a vysebne te bome kenš same zase stoje. Tam vižiš, kak tak šasa tých bomov, kaž veni ve kupkách stoje, pen to nevížiš tak, ale kaž te tam tak same stoje, pen vížiš tu celú kšasu vod štoma a ta gauzina a kak veni pen rozrostujú a ten líst se teke vod nalieša do názeme minia, te barve se minjajú a kaž ten líst pen láže zasi dôjce tak padňone vokovo toho boma, to je vegin riednia.

0: My vestaniamo ešte venaturje Jens Martin z Berko, ten přírodo štítar, ven zajmujo se več mavego južo za naturu, jo vesreš nie vetros, lubujo ven jej přebyvaš, ale ven se zabiera teke se serskými meniami, rostlinou. Před letami jo samo udal svonik rostlinových a grybových mienio a narskost šnio jogo až to žincašnik nic pičičky spuštiva, kaž jomu doveli jo cas uperajo se k serským mecenariam a ich napšašujo a před krotkými ogledal to ochoze, len to sme zase v ochoze, Maria Alikoski-Winklerova jo zavapiva s mikrofonom, vodcom jo se rozkranjal s Irenu Halbašojc a jo z toho naživova jan ried zajemných Pšinosko, zavieste pšinosko vo gojarských rostlinách. Veľa viasela.
1: Na penná suchom teke rozčo u tome druhu, to znáš, snáš teke.
2: Jo, to rozčo teke občia naša je drugi.
1: Na pere sú tomu koni plonine zele, alebo svincne zele teke, ale ho u nás nie som žiadno mier namakal, nie vieci.
2: Možno bez wilde kornblume ab, ja neviem.
1: Na kakú kornblume na serske u ohoze?
2: Kornblume?
1: Ja, na serske?
3: Medradský, znajúš ty to? Dlatok až to sú medre, nie? Abo žitová kvietka? Dlatok až ve žiče rošte.
1: A znajúš to takého?
3: Co to je o nímsky?
1: Wiesenflockenblume. A to rostie cesto gromaže, ale to sú pen mokšie uky.
2: To ja zbieram, tak lúky šušem, to je gašma s puchorom.
1: Ach.
2: Jo, a te varím.
1: A že rostie to, to treba také mokšie uky, alebo? Toho to metre.
2: To rostie také opši nás.
1: Na suchem?
2: Jo.
1: A metre glúky sú to?
2: Metre glúky, jo.
1: Metre glúky.
2: O, to znajom. Vogelbeere.
1: Vogelbeere, na serske?
2: Na serske neviem.
1: Jerebinky, alebo jarebinky?
2: To ja neviem, kak na serske se tomu groni.
1: A to také na suchem?
2: Jo.
1: To znajúš také. My groni až pere sú tie žoča také venky uvili v tých kvišinkov. A to je medre a to je suche. To je na mokšem a to je na suchem.
2: Aha.
3: A to je ta sama sorta?
1: Ne, ne. Je nieco za druhé, ale uvili da podobne. Nieco tie kvišinky. A to rožane, nemáš ty tam žiadno serske mie? Pe drogách to rozča šužijú.
2: Jo, ale při nás nic.
1: Ne?
2: Ne.
1: Aha, tlato k tomu se groni v dolných botách pisblume.
2: Pisblume,
1: jo. Ja, gaš ty konje, nemegu scáš.
2: Aha.
1: Sú tým konjam parili, tlato k se živu.
2: Ja gronim o tomu pisty, o tomu medremu. Ale to nie je dobré, gaš ten ty varíš.
3: To nie šmekujo.
2: Ne.
1: Ale pomaga.
2: Jo.
1: Na dere. Znáš toho, ako mi som raz šalia slyšel, drenuje grony tomu šalia.
2: Rúšťa to na lukách.
1: Jo, až to sú suché, jo.
2: Jo.
1: A až nie sú pred cestou vecicane už. Ten nemôžu to utráš, až přijdeš tam či ráze ob leto a neznajú.
2: Ale u nás to nerúšťa.
1: No to som v Smogorově namakal kradu.
2: Při Malkse a při...
1: Ne, při Droze.
2: A při Droze.
0: To zájemne rozkronio jos naš teke vás přiniesvo na jedno mie, ak by mogli přeražiť Jencojo Martinoju, ven se šikno zapisujo a snaž mežome zase raz niži citaš. Abo jo slucháš vedňogo.

0: Bežes po nastupnim svetku mag v nadavku kupki serska namša fararka stešna Katarina Kölerova.
1: Cerkvia.
2: Jesus stupi do nebja. Wenn jeho vece na zemi. Jogo ukniki ganei su veželi pejačach, co s Jesusom njentjo. Wenni pak su zacuvali a šichy pjetkne jo bio kync. Jesus biešo hišči o ale hinace. Wenn jo jich žognoval a jim svej duch zlubio. Njento jo pšec. Wenni gleda ju do nebja a dva muske v bjevima plaščoma se pšašate. V muske z Galilejskeja, co stojša v donibja gledajúce. Jezus je pšec, ale vrni vestanu hou. Vestaj na tepichu, to gronime gaš nechten nevestanju v reališe. Snaš dla vjasela, přes veliku rozpalonosťu, gaš se nechten nadgodnošio, abo přemežo. Vestaj na tepichu, to teke gronimi gaš nechten žetneje nážije njama. Vestaj na tepichu, to groni gledaj raz, kak to napšaudu jo. Vestaj na tepichu, to groni žinca na stupnem stvrtku a gledaj gorje. Vešte, že Bog bydlí? Gledaj do nebja a vestaj z obima nogoma na zemi. Nastupný stvrk doježome do zeleného a glídame. Nebia a zemia my stojíme mjaze. Sme lúže zemia, kšuše zakierenia v našej familii, našom domie, v našom šednem cunieniu. Sme také kšuše zakierenia ve vierie. Nastupný stvrk doježome do zeleného. Vížeme bome, kšuše zakorjenjona v pôdnej zemi. Jich korjenja dosegajú nuč do bielžnosti a šamnosti zimne. Bome stoje rovna. Jich krona se nadšegujo do nebja. Tak tekeme. Gledeme inak, če se živajúce ukniki do nebja. Če se živajúce ukniki do nebja. Upšestrejome se k Boguju a veto vestaňome z obima nogoma na zemi. K tomu nás přepšosio stupný stvrk. Vece rozvízaš, vece gerjej. Dovojce juže stojme. Gledame gerjej do dalokosti, do lichego, do nebja. Bog živo leja cunem všechno nove. Nove nebjo a nova zemja, to je velika nažija našega življenja. Nove ma se staš v naši pretrebani učobje. Nove bužo přes Božega duha oblico zemja. Nove namakajome v oblicu luži, s katerimi se zmakajome. Nova debiš naša zgromadnosť na zemi. Nove se nebjo nad nami vecenja. Stare obraze orduju znicone, teke obraze za Boga, ako urostu z našega čacha a naše nedovjeru. Nove Bog, Bog Jezusa, Bog ľubosti živjenja, Bog ľubosti a živjenja nad nami gerježo. Vešte, že Bog bydlí? Jeden rabi jo byl gest pla úconech muských a jo jich přichvatal s přešením. Že bydlí Bog? Veni se dla njega smáli. Co ti pejedáš, ten svět, že jo pouny jeho kšasnosti? A rabi sám jo vete gronil. Bog bydlí, žeš jeho nuč puštíš. Nebjo je nám vytvorené, Jezus je pla Boga a nám je blízko. Jezus, ty žážeš nebjo a zemjo v tvojima rukama a teke nás. Samy byś twoje sięło, a gromadu żarzasz, rozdzielne jako takie smy, stare a młode, wielkie a małe, bliskie a luże z daleka. Żarz nas w twoima rukoma. Ciebie burzy cześć w niebiu a na ziemi. Amen.

kolik drahocených rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodění hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející. Ani nevíš, co bych dal za tvé oči.

zapomíná. I když jsem tady a ty tam, svítíš mi na cestu dál. Přes větve časem tlející, ani nevíš, co mi dá za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal za tvůj úplně.

Niepsze passt schon teke naša vyčeše uštěvanie, pen zase v normálnym času, vecika 12 čech, abo viaco ve vespetovaniu zega 7. A za žin sa kroním na zase svišanie, meša ešte riedne nieha žin, lec na kalasu, abo namše, s familiu, abo s přijašelami. Viedro, jo, nie je to nejlepšie, ale ja viem, až si nešo vy to nejlepšie z toho hnicka. Ja to budu na kuštopad, krikon klím, kroní, ahoj, až na drugi raz.